0: Jiříčku, tak ty si to mal k nám z Brna vlakom vraj veľmi šikovne.
1: Je to úplne, Bratislava je pro Brňáky nejlepší destinace, pretože do Prahy je to daleko, do Ostravy je to daleko, Bratislava je nejbliž, takže víc doma tady, než kdekoliv v nejakém veľkém meste v Českej republice.
0: Takže z Brna do Bratislavy je to na šupu, zrejme áno. To bude opačne tak isto.
1: Jasné.
0: Takže všetkých z okolia...
1: Podľa toho, jak bude mi TC-čko spoždenie.
0: Všetkých z okolia nášho hlavného mesta, ale nielen tých, chceme dnes trošku prilákať k vám do Brna na podujatie, ktoré, ako si mi povedal pri kavičke, robíte už 5. rok. No je to tak, že ešte stále máte čo vylepšovať, inovovať?
1: No, on ten festival, když sme ho zakládali, Brno Brass Fest, tak sme ho chtěli udělat jako takovou poctu žestům a hlavně propagaci žestové muziky, protože asi všichni cítíme, že dneska žestěři to mají docela těžké, protože učit se na klavír nebo na kytaru, na zuškách samozřejmě se daří nejvíc takovým těm sborovým zpěvům, že jo, po případě divadlu a zpěvu obecně. Takže ste to nemají vůbec jako jednoduché a my jsme chtěli ukázat, že má smysl se na ně učit, chceme je prostě propagovat, chceme ukázat, že ste jsou vlastně ve všech oborech muziky, ať už je to symfonická, klasická hudba, nebo zase třeba ta lidová dechovka. Takže ten zápřah je, a záběr je ohromný, jazzová muzika, že jo, taky můžu dodat, party muzika a tak dál, tak to všechno chceme ukázat. No a postupně, protože jsme většinou lidi, kteří se motáme kolem muziky a žestěři, tak vidíme, že těch kapel je poměrně dost, takže nových věcí můžeme stále vymýšlet a myslím, že máme ještě na pár festivalů dopředu, co nabídnout posluchačům.
0: Žesťové nástroje, aby jsme to preložili pre takých, kteří se možno v této terminologii neorientují, jsou teda plechové, dýchové nástroje, které, jako si povedal, mají uplatnění v těch nejrůznějších žánroch, takže nejrůznější žánre si můžeme dneska zahrať aj v rámci relácie Kapela Hraj.

0: Brno Brassfest otvorí svoje brány, vlastne už ich otvoril v týchto chvíľach 11. júna a potrvá dokedy, a teda skúsme si tak postupne povedať, čo všetko ponúkne.
1: Tak začínáme dneska zahajovacím koncertem, kde Moravia Brassband, což je vlastne největší čistě žestové těleso u nás, tak zahraje americký program. My jsme totiž měli tu možnost být letos s kapelou v Americe, v New Yorku, tak jako takovou vzpomínku prostě největší americké vály, filmové, Michael Jackson dokonce tam zazní, ale hlavní jaksi část toho programu bude West Side Story, legendární. No, zítra v pátek nás čeká asi na lidi nejpočetnější produkce Brass Party, kde za námi byla loni skvělá kapela Taste of Brass ze Slovenska, proto jsme vlastně dneska taky tady, že jo? Tak vlastně Brass Party, to je fakt party, kterou děláme ve vozovně v Pisárkách, v tramvajové vozovně. Šalinové teda, aby jsme řekli.
0: Električkové, ano.
1: My říkáme šalina v Brně. Tak ten prostor sám o sobě je ohromně zajímavý a to je vlastně jako něco, co se nám asi povedlo nejvíc, protože lidi vlastně říkali, to jako je neuvěřitelné, co všechno dokáže vlastně jako dechovka zahrát. Jako, protože dneska všichni, když se řekne dechovka, tak mají tu představu, že prostě jsou to borci a baby nastřelené do krojů a hrají prostě vysoký jalovec. A my ukazujeme, že jsou to i jakoby moderní věci, party bandy a tak dál. Takže to bude zítra v brněnských Pisárkách ve vozovně. V sobotu nás čeká nový formát Brázhody, kde teda se ukážou ty klasické dechovky tak, jak je vnímáme, jakože krojové a tak dál, ale taky v trošku jako nové podobě. My jsme to teda pojali, musím říct, že velkolepě oslovili jsme chasy v okolí Brněnska krojované, že se přijedou podívat, zatančí, budou prezentovat svoje kroje, do toho budou hrát ty dechovky, samozřejmě k tomu bude jako pivo a tak, jako to, co k klasickým hodům patří. No a v neděli se za náma přijedou podívat z Vídně Vienna Brass Connection, což jsou vlastně výběr žesťařů z vídeňské opery a z vídeňské filharmonie, který budou mít svůj, řekněme, takový jako populární program. Bude to trošku od Vlacha po Bacha, nebo spíš od Bacha po Vlacha. Prostě takový průřez evropskou muzikou od klasické až vlastně, řekněme, po populární. Tak to bude na hradě Špilberg. A ještě předtím, to děláme vždycky v neděli dopoledne, takovou jako oddychovku, jazzovou plavbu po brněnské přehradě na Parníku. Dixík tam hraje a je to takové jako příjemné námořnické. Takže to je vlastně všechno, co Brassfest nabízí. K tomu ještě máme i nějaké edukační záležitosti. Prostě mrak věcí. No.
0: Hovorí jeden z organizátorů Brno Brassfestu.

0: Jiří Kokmotos je človek, ktorý má dosť veľa skúseností z takéhoto rozhlasového mediálneho prostredia.
1: No, jej.
0: Ale ja viem, že sa dosť intenzívne pohybuješ aj teda v inom mediálnom prostredí a chcem sa dostať k tomu, že takéto podujatie potrebuje veľa reklamy, veľa propagácie.
1: Čím dál tím víc, pretože tých vecí je hodne a vy, milí posluchači, ste čím dál tím víc zmlsaní, jak sa říkává, takže musíme lidi, nechci říct hodne přesvědčovat, upozorňovat na to, že tady jsme a že ty programy tady máme, ale vlastně nám hodně pomáhá to, že už za těch 5 let se lidi naučili, že zhruba ví, jakoby, co děláme a že se u nás budou mít hezky. Takže máme hodně těch, co se vrací a to publikum se tak postupně jakoby buduje. No ale reklama prostě, jak říkal Henry Ford, no tak kdybych měl prostě poslední dolar, tak 75 centů vrazím do reklamy. No tak to tak je.
0: Ako je to s cílovkou? Povedal si, že teda ta ponuka vaša je velmi pestrá, jednak je to party, to předpokládám, je mladší a veľková kategória, taký tí, povedzme, klasicky zmýšľajúci dýchovkári, ktorí majú radi presne tie krojové sprievody a taký ten trošičku i iný zvuk, tak tí prídu možno na ten ďalší deň. Ako toto sa vám darí ako keby triediť?
1: No, že sme tak ako pro všechny a pro nikoho, že jo, no. To tak je, protože my vlastne ukazujeme žesťovú muziku a proste ty žánry sú rôzne. Takže my nejsme jazzový festival, nejsme ani festival klasické hudby, nejsme ani ako zábavový festival, takže o to víc to dá vlastne práce, protože my musíme dát jakoby každé té skupině lidí vědět prostě, že jsme tady a je to jako prostě jednu cílovou skupinu to nemá ten festival. V tomhle je to jakoby těžké, no. Ale zas na druhou stranu říkáme jako, že ať přijde kdokoliv, tak vždycky se u nás bude mít dobře, že to svoje si najde.
0: O tom, co všetko ponuká Brno Brass Fest počas nejbližších dní, si povíme ďalej po hudbe.

0: Zdá sa, že sme vlastne celú tú vašu programovú ponuku už vyčerpali v predchádzajúcich vstupoch, ale ja by som sa chcela spýtať ešte na jednu vec. Toto je záležitosť, ktorá sa asi ani nerodí, že v jednej hlave, lebo síce akože ty sám máš prehľad, vieš o tom, že ako tá dýchovka, kde, v ktorých tých žánroch funguje, respektíve tie nástroje majú uplatnenie, ale ako je to s tvojim, povedzme, tvorivým tímom?
1: No je nás vlastne na to 4, respektíve už 5, kde zatím jsme jako v té fázi, že se ještě úplně moc nehádáme, ale každý jsme jakoby jiný, jo? Takže každý máme jako jiný nějaký jakoby záměr, někdo je víc jakoby na tu zábavu, někdo víc jakoby na ty umělecké věci. Takže je nás 5 a dáváme vlastně vždycky hlavy dohromady, vymýšlíme u toho ten program a samozřejmě ty věci. Víte, co vždycky jako nejhorší je, že ten program máme vymyšlený jako poměrně rychle, jo? A nejvíce zhádáme na tom, jak budou vypadat kelímky třeba, že? Jako, nebo se řeší třeba na té brass party, jaké bude občerstvení. Jako, jo? Tak americký párek v rohlíku anebo klasický párek v rohlíku?
0: To byste se dělali. Klíčové otázky.
1: To jsou zásadní otázky, že jo? Jako, já teda se řídím jeden můj velmi dobrý známý, který se taky pohybuje takhle jako v hudebních produkcích, tak on vždycky říká, protože se ten program se vždycky nějak jako umlátí, ale vždycky ty lidi musí mít jako co jíst a co pít a jít kam na záchod. On to teda říká jako jinými slovy, ale vzhledem k tomu, že posluchači jsou určitě chytří, tak si domyslí, jaká to jsou, ale já to tady říkat nemůžu.
0: Jasné. Dobře, tak pojďme ještě možno si naozaj povedať, že ktorá kapela zahrá v rámci tých vašich brněnských brazhodov a bude reprezentovať aj farby slovenské.
1: Můžu, než se k ní dostanu, ještě jednu kapelu, kterou bych chtěl jako zmínit extra. My máme, jakoby, já si říct, že tady vlastně to naše pojetí lidové hudby zejména u těch žestěřů je strašně inspirativní a bohužel si myslím, že jako v České republice to nejsme schopni docenit. Já už jsem byl několikrát jako svědkem toho, že když jsem přijel někam a řekl jsem, že přijíždím z Brna, že dělal jsem dlouhou dobu v rádu, dělali jsme dechovky, tak kolikrát se mě zeptali, Ježíš, a znáte pana Slabáka? Já jsem říkal, neznám vůbec, že? Ne, já jsem si legraci, že? Protože Ivana Slabáková byla dlouhou dobu moje kolegyně v brněnském rozhlase. A já jsem říkal, tak když jsem říkal, no jasně, že známe a tak, jako, tak oni úplně nadšení. A takhle to se mi stalo v Belgii. Tam byla německá kapela na jedné akci a normálně ten borec přiběhl s Šanonama Not a tam byli všichni ty vysoké jalovce, že? Tyhle ty prostě hity Moravanky. A on celý večer překopal dramaturgii té kapely a on furt říkal jako für unsere Freunde aus Tschechische Republik jetzt spielen wir a teď prostě
0: Morava krásná
1: zem. Jako jo. Ano. Takže já jsem mýmu kamarádovi, s kterým jsme tam byli, já jsem říkal, že my jsme cestovali 1800 kilometrů, aby jsme tady poslouchali jako Moravanku revival. Takže vlastně to, že ta česká, nebo to se k té moravská dechovka je tak inspirativní, je fakt skvělé. A jedna taková kapela přijede, jmenuje, je to rakouská kapela, jsou to čistě Němci, ale jmenují se Plech a dřevo.
0: Představ si.
1: Jo, a je to dohromady, se to teda ještě píše jako Plech a dřevo. Takže ti tam budou, na ty se moc těším, ale abych se dostal k tvé původní otázce a samozřejmě vím, kam míříš, těším se moc na Tejstovanku s Davidem Krajčím. My jsme měli vlastně loni, jak už jsem zmiňoval, jeho kapelu Tejstov Brás právě na Brás Party a teď jsme se domluvili a jsem tomu moc rád, protože David dělá prostě skvělou muziku a jsou to zrovna ty velké hity Jana Slabáka, Moravanky, tak myslím, že to rozsvítí celé Brno. Možná to i Brňákům něco ukáže, že to bude takové velké pokoření ze Slovenska. Tak se na to moc těším.
0: A my se budeme velmi těšit a samozřejmě Tejstovanku si teraz aj hráme.

0: Zaznejú teda hity Moravanky Jana Slabáka v podaní Tejstovanky, ale ešte mi povedz, kto príde na tie moravské brázhody, alebo teda ako ste to nazvali, reprezentovať tú klasiku naozaj moravskú, lebo ja mám stále taký pocit, že tie Slabákoviny sú ako keby naozaj tá čerešnička na torte, jasne, ale ono to vychádza z nejakého prostredia. Takže...
1: No, vlastne celý ten koncept tých brázhodů je postavený i na tom, že dávame prostor i mladým kapelám, třeba začínajícím, nebo nechci říct začínajícím, už mírně pokročilým, ale jsou to třeba kapely ze základních uměleckých škol, takže takhle budeme mít kapelu ze Zušky ve Velkých Bílovicích, pak tam budeme mít studenty konzervatoře Brno, dechová hudba Kumpanka, tak asi víte, kam mířím. No a potom tam budou samozřejmě ty už profesionální kapely, nebo ty už dospělé, když to tak řeknu, a myslím si, že samozřejmě samá dobrá jména, tak z těch českých tam bude Miločanka, což je, bych řekl, jako, že dneska kapela, která jako hodně frčí, jsou velmi dobří, vlastně poměrně hodně mladá a tak. No a úplně tím jako zlatým hřebem toho odpoledne bude snad, trufnu si říct, jedna z nejlepších jeho moravských dechovek Tufaranka ze Šakvic, protože Tufaranka fakt teď hraje skvěle, je ve skvělé formě, čímž nechci vůbec schazovat další kapely, ale pro nás bude tím zlatým hřebem právě ona.
0: Určitě je zlatým hřebem, lebo veľakrát ju pozývají organizátory našich slovenských festivalů jako také lákadlo, tak verím, že vás například aj Tufaranka priláka na 5. ročník Brno Brass Festu.

0: Jiříčku, ty okrem toho, že si teda naozaj veľmi šikovný organizátor, manažer a taký mysliteľ okolo tej dýchovky, tak...
1: Začínam červenať tady.
0: No.
1: Možná vyseš to svietilko na mikrofonu.
0: To nikto nevidí, neboj sa. Tak ja som zistila, že ty si aj taký odvážlivec, ktorý chytil tú trumpetu možno až tak naozaj, že v dospelosti do ruky a začal sa na ňu
1: utiť hrať. Nad hrobem.
0: Ale ne.
1: Jo, je to tak, ja som vždycky chtěl hrát na nejaký hudební nástroj dechového typu. A když můj otec přišel v dětství, ať si vyberu, říkal, vyber si jakýkoliv chceš nástroj, tak já jsem říkal, já bych chtěl saxofon anebo trumpetu. A můj otec se tak na mě podíval, říkal, dechy v žádném případě, a šel jsem do klavíru. Takže jsem nějak přetrpěl klavír a já vlastně celý svůj život vždycky dělám tak jako věci opačně, než se to tak jako normálně dělá. A dostudávám jako poslední, zatímco všichni už mají pomalu doktorantské tituly, tak já teprve vcházím na vysokou školu a promuju potom v mírně pokročilém věku, kdy si potom děti ze mě dělají srandu, protože když jsem přišel na studijní oddělení a tam chtěli rodný list, že jo. A já jsem donesl svůj rodný list, ale ještě jako Československá socialistická republika, že? A oni všichni se narodili už po roce 2000, takže já jsem zjistil, že já nejenom, že se narodil jako v jiném století a tisíciletí, ale v jiném státě, v jiném státním řízení, že jako. Tak dělám takovéhle věci, takže vždycky potom působím v tomto ohledu jako atrakce a i ta moje uvozovká hudební kariéra je drobnou atrakcí, protože stále jsem nejstarším žákem hudební, taneční a výtvarné školy v Prušánkách na Jižní Moravě, to je vlastně kousíček od Břeclavy. Tak se snažím pokořit trumpetu. Bylo to jedno z nejkrásnějších rozhodnutí v mém životě, protože to krásně pročistí hlavu, ale taky si říkám vždycky, když to přikládám k ústům, že jsem fakt blbec, protože to je tak těžký nástroj a učit se na to jako v tom pokročilém věku je prostě strašně těžké. Ale o to víc si vážím všech těch, kteří na to hrát umí. No. Já tak říkám, že rozhodně na to hrát neumím, já umím vyloudit tón, a to někdy takový kostrbatý, ale to je ještě nejhorší na té dospělosti, že člověk jako to slyší, že to je blbě. Jako jo. Takže pak si člověk připadá ještě trapně, ale nějak to zvládám.
0: Nie, to všetko je proces a my ti možno teda o to viac ešte držíme palce, aby sa ti to podarilo, aby si bol aj ty so svojím hráčským výkonom začas spokojnejší.
1: My jsme měli dělat nějakou hvězdnou pěchotu nebo nějaké panoptikum brásfestové, tak určitě tam vystoupím.
0: Výborně, na to se budeme velmi těšit.

0: Ešte by som sa ťa chcela spýtať, ako je to teda s tvojim vzťahom k dychovkám a k festivalom a rôznym koncertom. Ja viem, že ty si pomerne často pozývaný aj v pozícii moderátora, že teda máš aj trošku taký prehľad možno aj medzi tými výkonnými muzikantmi, aj tými menej profesionálnymi dobrých priateľov a známych, ktorí sú možno pre teba aj takou inšpiráciou?
1: Je to tak. Víš co, ja vždycky som vlastne lidovú hudbu měl moc rád. Môj deda byl vášnivý posluchač dechovky. Takže mě to vždycky lákalo ten svět a moc mě to v něm baví, mám ty lidi kolem toho rád a vlastně se tomu snažím co nejvíc pomoct, protože si myslím, že ta dechovka je v dnešní době vlastně neprávem upozaďovaná. Jo? Ona byla samozřejmě svého času dávána hodně dopředu, teď je to zas druhý extrém a oba dva extrémy jsou jakoby špatně. A když vidím třeba v Rakousku, v Německu, v Holandsku, jak ty kapely jdou strašně nahoru, vycházejí tady z té naší jako česko-slovenské tradice, které my si tady jako neumíme moc vážit, tak mně to přijde vlastně strašně líto a jako promarněná šance, protože ty dechovky, i vzhledem k tomu, že se na to učím, tak je to prostě strašně těžká disciplína a když to někdo jakoby ovládne, tak je to pro mě fakt umělec ten člověk a zaslouží si být jakoby propagován a viděn a myslím si, zřejmě to teda moje poslední pozvání do Slovenského rozhlasu, ale myslím si, že zrovna jako jeden z úkolů veřejnoprávních médií, které ať už tady nebo v České republice ne úplně jako dělají, nebo mohli by se v tom jako polepšit, je právě jakoby propagace tady těchto těch talentů a tady téhle té muziky. No tak snažíme se, co to jde, no, co lidský síly stačí. We'll be right back.

0: A ja by som sa možno ešte dotkla jednej témy. Ty si to už naznačil tým, že si teda jeden z najstarších študentov alebo teda frekventantov základnej umeleckej školy. Základné umelecké školstvo je taký fenomén, ktorý teda aj u nás má mnohé svoje úskalia alebo prekážky naozaj v plnohodnotnom fungovaní. Dokonca teda mnohí z našich kolegov dýchárov sa sťažujú, že naozaj za posledné 10 ročie možno ubúda tých záujemcov o hru na plechové dýchové nástroje. Pretože, povedzme si, aj to ďalej, to uplatnenie a hra v nejakom profesionálnom orchestri je v našich zemepisných šírkach pomerne náročná, keďže tých orchestrov je pramálo. Ako to máte u vás? Je to tak, že niekto, kto skončí tú konzervu, si radšej založí svoju kapelu, lebo naozaj nemá šancu, ja neviem, dostať sa do filky jednej, druhej, tretej, do divadla a hlavne sa tým reálne uživiť, aby mal na tie účty?
1: No, tohle je vlastně jako zase zajímavý fenomén. Tak ono to základní umělecké školství a ty konzervatoře mají možná trošku problém, že oni spíš připravují hráče vlastně jakoby do orchestru, že jo? Tam vás úplně jako na solovou dráhu nepřipraví. Což třeba zrovna třeba v tom anglosaském světě, tam to funguje trošičku jinak, protože tam s váma hodně pracují jako na bázi sebeprezentace, že jo? A to tady není. Takže vlastně tady je to jako jednostranně zaměřené a ta šance se pak třeba uživit, protože když jste jako dobrý solista, tak se uživíte poměrně dobře, že jo? No, a těch orchestrů je limitovaný počet a když třeba to základní, nebo teda když ta konzervatoř, anebo potom i akademie vyprodukují, já nevím, každý rok prostě po celé České republice prostě třeba, já nevím, plácnu 6 fagotistů, no tak potom jako co s nima, že jo? Protože ten fagot jako co? Jo,
0: tak jasne.
1: Těch orchestrů je zhruba tolik jako těch fagotistů a těch fagotistů tam prostě dohromady, když to třeba potuplujeme, nebo když budou, řekněme, že 3 prostě v každém. A teď ty lidi prostě třeba jako v tom orchestru chtějí být jako třeba díl než jako 2 roky, že jo.
0: Určitě.
1: Takže tam to třeba 20, 30, že jo. Takže tohle to trošku jakoby problém je. Já mám takovou jako vzorovou zušku u nás, je to Základní umělecká škola Morava ve Zlíně. Vede jí člověk, který hraje výborně na bas křídlovku, na trombon, pan ředitel Mikl, má svoji kapelu Miklovci, možná znáš, to je jedno. A on teda jako, protože Zlínský kraj je takový hodně hornatý, že jo, Beskydy a tak dále, a tam jsou tam prostě ty vesničky, a on to tlačí do toho, aby ty žáci vlastně byli připravovaní na to, že prostě budou hrát v těch vesnických jakoby kapelách, aby si to udrželi prostě i jako do stáří, aby se furt osvěžovaly ty vesnické kapely, aby to nebylo, že tam furt schází 30 let prostě jedna obsada a už jsou to takový ty staří pánové, kteří tam jdou spíš jako na slivovičku, než jako za, ano, než, ano. Než za muzikou. Takže tomuhle on to vede a to si myslím, že je jakoby cesta. Ale těch zušek jako upřímně řečeno není moc, no ono je to jednoduché, protože prostě jsou tam dotace na žáka, když budete mít třeba nějaký dramatický obor nebo sborový zpěv, že no tak tam máte prostě jednoho učitele a 20 žáků, že jo. No, když učíte trumpetu, tak to je jeden na jednoho, je to prostě strašně pracné, že jo. A ve výsledku ještě je to i trošku demotivující pro toho učitele, protože vy se s ním ty 2 cykly patláte, a on pak řekne, já jdu hrát fotbal, že jo?
0: Ano, poznám.
1: A to nevíte, jestli zastřelit jeho nebo sebe, že jo?
0: Ale pan riaditeľ Mikl je teda možno, že zaujímavý a inšpiratívny príklad, ako vyškoliť mladých ľudí, aby si možno, že aj do budúcnosti budovali ten vzťah k tomu ansamblovému hraniu v rámci tých regiónov. To je tiež jedna téma, ktorú sme otvorili pri kávičke, že to regionálne žitie a vyžitie hudobné je naozaj kľúčové aj pre nás.
1: Jasné, je to jednoduché. Se v České filharmonii nebo ve filharmonii, je to jedno, třeba slovenské, tak kolik tam máte trumpetistů? 5, 6? Reálně?
0: Asi.
1: No, dobrý, tak jako těch zbylých jako 600, který vychodí ty zušky, tak co, že? Tak musí dělat něco takovéhleho. Že? Tak jako když ty děti v tom vedete k tomu, že mají ty kapely svoje, ty místní, regionální, tak je to úplně super a to uplatnění je bezvadné a vlastně jako má to uplatnění na všech těch hodech a těch zábavách, že? A tak dál, že? O to jde hlavně, že?
0: U nás trošku aj toto pokrivkáva, čo sa týka tých herných príležitostí, ale my vás chceme hlavne dnes pozvať na podujatie, ktoré otvára svoje brány teda dnes 11. júna, potrvá do nedele 14. júna. Volá sa Brno Brass Fest a aj o jeho programe mi prišiel porozprávať do štúdia Jiří Kotmatos.
1: A když za to Brno Brass Fest dáte na internetu.cz, tak sa dozvíte všechno. Díky moc za pozvání.
0: Aj my ďakujeme za návštevu. Aj tento rozhovor si môžete vypočuť vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe STVR. Krásny zvyšok večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhu.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

Kráčil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodí.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.

predtým posledný zošit zakotvil v koši holý život. Zbytočne prosím.

0: strelivo.
1: To sme im to dali my. Proti žraloku.
0: Čo je? Čo sa deje? Však ich je tam ešte na tisíce. Torpédo!
2: Celá loď se prudce nadzvedla a na palubu se snesl déšť, vody skoro vařící. Velice důstojník nařídil dát zpětnou páru, aby loď nevjela rovnou do středu toho vybuchujícího pekla. Ale zatím to začalo explodovat na všech stranách a hladina moře byla posvěta kusy rozdraných mlhků. Tu zaburácel děsný výbuch asi 600 metrů za jejím týlem a z moře vyrazil obrovský, snad 100 metrů vysoký sloup vody a páry. Úřední zpráva, vydaná ještě té noci, hlásila, že starý křižník Jules Flambeau, který ostatně měl být v nejbližších týdnech vyřazen, najel při noční plavbě na úskalí a výbuchem kotlu se potopil. Ale noviny se tím nedali uchlácholit, zatímco polovládní tisk tvrdilo, že loď narazila na německou minu čerstvého původu, přinášel opoziční a zahraniční tisk palcové tituly. Francouzský křižník torpedován od mloku. Záhadná udalost u pobřeží Normandského. Vzpoura mloku.
3: Trestná výprava proti mlokom se skončila tak, že mloci potrestali nás.
4: Čo sa to deje? Čo sa to deje?
3: Člověk je nenapravitelný. Nikdy nevie, kedy má dosť. Prebúdza síly, ktoré nevie ovládať. Prebúdza síly a neustriehne okamih, dokedy. Dokedy ich ešte ovládať môže.
4: Ako sa to všetko skončí, tatko? Ako?
3: No ja len dúfam, že si Angličania i Francúzi s tým poradia, mama. Nás sa to až tak netýka.
4: Ale tatko, Veď je to už v Európe.
3: My nemáme more, starka, nezabúdaj. Tie riečky, čo tu u nás tečú, nie sú zaujímavé. Mloci chcú nové priestory v mori. Nie, nemyslím, že my s tým budeme mať okrem týchto hrozných správ niekedy niečo spoločné. No, a potom uvidíš, Angličania a Francúzi si poradia. Nezabúdaj, sú tam mocnosti.
5: Zemetrasenie v New Orleans. Morgan City, Baton Rouge a Lafayette žiadajú o pomoc. Vyšlite záchranné čaty.
6: Na Mississippi hrozí pretrhnutie. Nariadená je okamžitá evakuácia obyvateľstva. Zároveň vyzývame všetkých obyvateľov, aby...
7: Haló, New Iberia,
5: počujete ma?
6: Haló, Memphis.
5: Posielam vás s robotníkmi v hráci Baton Rouge.
6: Tu New Iberia, potrebujeme pomoc, máme mŕtvych, pošlite zdravotnícky materiál. Haló,

0: Nespomínali sme lírové vystúpenia Jany Kocianovej. Bolo ich skutočne veľa. Jedno z tých úspešných z roku 1983 v medzinárodnej súťaži prinieslo Jane Kocianovej aj zlatú bratislavskú líru. Vypočujme si, ako znela táto skladba v bratislavskom Istropolise v roku 1983 aj s konferencom Josefa Laufera.
1: A naše želízko v ohni sme si nechali ako záverečnú píseň medzinárodní súťaže. Bude mít výhodu domácího prostředí a nezbývá nic jiného, než říct, že to je Jana Kocianová. Ano, již potlesk předem prozrazuje, že tu má mnoho fanoušků. Za zmínku stojí to, že Jana Kocianová už před 7 lety zde, jak se říká, zabila dvě mouchy na jednou, protože získala jak zlatou liru v domácí soutěži, tak i v zahraniční. Skladatel Jan Kovář a textař Luboš Zeman jí napsali písničku, se kterou dneska bude soutěžit. Písnička se jmenuje Sklíčka dávných střetnutí. Zpívá Jana Kocianová.

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

to dávno tušíš, v presýpacích hodinách, v zrnkách piesku milá. Nezabúdaj, že som svoj,